kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

let you know. You wanna make a... Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

A mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál Radio Michael Jackson, za chvíli to bude Phil Collins, Kim Appleby nebo Roxette, budeme si hrát to nejlepší z 80. let a před zprávami se ještě podíváme do provozu.
1: Signál Radio doprava.
0: V Praze došlo k nehodě v tunelu Mrázovka, průjezd je tady možný s opatrností, jinak aktuální větší komplikace hlášené nemáme. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní ráno přeje Lucie Sinková. Kárný senát Olomouckého vrchního soudu dnes dopoledne projedná návrh na schválení dohody o vině a kárném opatření vůči státnímu zástupci Marku Vagajovi. Tomu jeho nadřízený brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký navrhuje uložit důtku za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na jehož základě se Tomáš Jiříkovský, už dříve odsouzený za obchod s drogami, dostal k zajištěné elektronice. Jiříkovský následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V centru Prahy demonstrovali tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestující nesouhlasili se zákonem převádějícím financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet a kritizovali i kroky ministra kultury Ota Klempíře, jehož rezignaci část z nich požadovala. Ve včerejších parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice a do parlamentu se dostali i noví protikorupční kandidáti či influenceři. Výsledky podle analytiků naznačují změny na politické scéně před prezidentskými volbami za 2 roky.
0: Co se děje v regionu?
2: Kladno chystá dražbu ojetých vozidel, které město odtáhlo z pozemních komunikací a které si jejich majitelé ve stanovené zákonné lhůtě nevyzvedli. Do dražby město zařadilo 10 vozidel značek Nissan, Saab, Peugeot a nebo Citroen. V pořadí už 4. dražba proběhne v areálu společnosti AVE v Dubské ulici v Dubí. Zítra ve 14 hodin. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Fotbalová sezóna sotva skončila a čerstvý mistr Slavia už posiluje. Koho sešívaní olovili, ví Petr Plintovič.
3: Slavia v posledním kole porazila Plzeň 3-0 a na následné oslavě s fanoušky představila první 2 posily a obě jsou z Karviné. Jde o záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ajásiho. Změn ale bude podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského více. Kouč sešívaných by se nebránil ani návratu Tomáše Součka, jehož West Ham sestoupil z Premier League.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Schladit se můžeme akorát na horách, kde naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. Tak hezké ráno.
0: Signál Rádio.
4: Krásné ráno, bylo 6 hodin a u mikrofonu vás ze studia Signál Rádia všechny vítá Jirka Svoboda. Víkend nám utekl jako voda, před námi je další pracovní týden, ale věřím, že s námi do něj vstoupíte s optimismem a dobrou náladou. Probouzet vás bude ta nejlepší hudba 80. let, která vám dodá energii a k tomu nabídneme čerstvé aktuality, abyste byli okamžitě v obraze a přidáme i mnoho zajímavostí z domova i ze světa. Takže ať už pijete ranní kafe, jste na cestě do práce a nebo už plně pracujete, přeju vám hezký poslech a dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne vás probouzí Signál Rádio. I když z toho mnozí nemají radost, je tady zase pondělí. Dnes už má datum 25. května a tak svátek slaví Violi. Toto jméno má u nás asi 1300 nositelek. Narozeniny slaví například herec Ian McKellen, kterého známe třeba jako Gandalfa z Pána prstenů. Kulaté třicátiny slaví hokejista David Pastrňák a mezi oslavence patří i herečka Eliška Balcerová. Přejeme jen to nejlepší. Dnes můžeme také oslavit Mezinárodní den počítačů, Mezinárodní den mléka a nebo Den ručníků. Prostě další den, kdy je opravdu co slavit. Já vám hlavně přeju dobré ráno a příjemný poslech a za chvíli si dáme aktuální počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Se skupinou Roxette vám přeju dobré ráno se Signál rádiem. Dnes doporučím opravdu velmi lehké a vzdušné oblečení. Ráno je nad Českem úplně jasné s teplotami od 12 do 16 stupňů. Chladně je na západě území, kde například Karlovy Vary a Plzeň měří 13 stupňů. Praha a Jihlava má 14 stupňů a Olomouc s Brnem začínají den na 16 stupních. Nás čeká dnes opravdu tropický den, obloha bude jako vymetená a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. A kdo bude hledat ochlazení na horách, tak tam se dočká teplot v rozmezí od 21 do 24 stupňů. Přeju vám krásný den a tohle už jsou Supertramp.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Pondělní ráno se na Signál rádu blíží k 6:30, už za chvíli vstoupí bez vyzvání Dalibor Janda, ale nejdříve vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes zahájí návštěvu Estonska. Vedle prezidenta a premiéra se sejde i s předsedou parlamentu a seznámí s bezpečnostní situací na východním křídle Severoatlantické aliance. Cestu zakončí ve čtvrtek 28. května. Návrh zákona o médiích veřejné služby dnes projedná koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Nejpozději dnes by měli všichni majitelé nemovitostí mít od finanční správy informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje. Žáci 9. tříd dnes mají druhou možnost dostat se na střední školu. Dnes se koná druhé kolo přijímacích zkoušek. V Brně dnes skončí sjezd sudetských Němců, který se v jihomoravské metropoli konal od 22. května. Silničáři dnes začnou rekonstrukci silnice 14 v České Třebové. Stavba ovlivní dopravu ve městě do konce května. Na dnešek připadá pomněnkový den, tedy každoroční sbírková akce Linky bezpečí, která připomíná osudy pohřešovaných dětí. A dnes začíná poslední týden hokejového mistrovství světa. Dnes odpoledne hraje Česko proti Norsku. Začátek utkání je v 16:20.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Madonna a Holiday v pondělí ráno na Signál rádiu jakoby naznačovala, že i počasí těchto dní bude doslova prázdninové, víc o tom za chvíli a taky si povíme, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby a před 7 hodinou mimo jiné zaspívá třeba Whitney Houston anebo George Michael. Tak krásné ráno a hezký začátek nového dne.

0: New Kids on the Block a Step by Step. Hezky krok za krokem vstupujeme do nového dne, který bude opravdu krásně slunečný. Dnešní ráno je nad Českem úplně jasné s teplotami od 12 do 16 stupňů. Trochu chladněji na západě území, kde například Karlovy Vary a Plzeň měří 13 stupňů, Praha a Jihlava má 14 stupňů a Olomouc s Brnem začínají den na 16 stupních. Teploty porostou rychle nahoru, protože nás čeká tropický den, obloha bude jako vymetená a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Kdo bude hledat trochu ochlazení na horách, tak tam se dočká teplot mezi 21 a 24 stupni. Doporučím tedy dnes lehké oblečení, sluneční brýle, opalovací krémy a dostatečnou zásobu tekutin. No a samozřejmě i ty nejlepší osmdesátky ze Signál rádia. Tohle je Whitney Houston.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Za chvíli už nám zaspívají Bonnie M, ale nejdříve si povíme, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Drama v Moravském Krasu má šťastný konec. Zhruba po 4 hodinách hasiči dostali z podzemí 5 uvázlých jeskyňářů, kteří jsou v pořádku. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu. Nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice. Na místě zasahovalo 80 záchranářů. Čína vyslala na svoji vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Senčou 23 se 3 astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Včerejšek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. květen. Nejtepleji bylo včera, stejně jako v sobotu, v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hokejisté Kanady zvítězili i v 6. utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili Slovensko 5-1. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále. V úterý si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. A finští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Rakouskem 5-2. Zůstávají i po 6 zápasech 100% a v tabulce skupiny A jsou druzí o skóre za domácím Švýcarskem. S ním se v úterý večer utkají o prvenství.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech. Už na zítře chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě a žárlivosti, který za jím vznikem stojí. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který v takovém stavu do kamene vytesal? Tak si poslechněte poutavé a dost tajemné vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Před 7 hodinou nám na Signál rádiu dospíval George Michael, do studia dorazila Lucka Šinková, vítám tě po víkendu, ahoj.
1: Hezký den, to je vždycky tak příjemné vítání.
0: Jaký byl víkend?
1: No náročný, tak ty jsi říkal, že jsi tahal dřevo, nebo co, my jsme se tahali aparaturu, pan Čeník si vzpomněl, že to chce venku, vevnitř, tak to furt tahali, přestavovali, takže jsem vlastně skoro nehrála, spíš jsem přestavovala.
0: Tak hlavně, že ses nenudila.
1: No to ne, a ty taky ne.
0: Já určitě taky ne, natírali jsme mnoho dřeva, takže mám bolavé ruce.
1: Ukaž, kdo má větší svaly po tom víkendu, schválně, jo.
0: Ne, se bojím, že bys mě přeprala. Co máš ve zprávách?
1: Tak ve zprávách, kolik naše repre nastoupí proti Norsku, všichni tušíte, ale připomeneme si to, co kdyby náhodou. A včera padly teplotní rekordy, taky o tom bude řeč.
0: A v té další hodině nám zaspívají Los Lobos, Michael Jackson nebo Cutting Crew, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Máme hlášenou nehodu ve Strakonicích na silnici 173, tady se dá projet s opatrností. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na dálnici D8 na prvním kilometru ve směru na Prahu, takže čekejte zdržení. A velký pozor v Praze na Kbelské, tady se srazila 3 auta s autobusem a zdržíte se v koloně ve směru na centrum. Přejeme šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 25. května a hezký den přeje Lucie Sinková. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na dnešním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Václav Moravec podle České televize porušil konkurenční doložku platnou po jeho březnovém odchodu z televize a proto veřejnoprávní televize vůči bývalému moderátorovi uplatní smluvní pokutu. Moravec ovšem tvrdí, že po konzultaci s právníky považuje doložku za neplatnou a uvedl, že místo sporů se chce věnovat vlastnímu mediálnímu projektu a tvorbě pořadů. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurgády do Londýna muselo minulý týden nouzově přistát v Římě. Důvodem byla powerbanka připojená k nabíjení v nákladovém prostoru letadla, jak píše BBC.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se dnes připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta vrchu Petřín se do modrého tónu zahalí přesně ve 21 hodin a 15 minut a v této barvě zůstane svítit po celou dnešní noc. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku předposlední zápas ve skupině. Proti komu ví sporták Petr Plintovič?
3: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne od 16 hodin a 20 minut proti Norsku už s jistotou postupu do čtvrtfinále. S Norskem má naše reprezentace pozitivní bilanci. Severany jsme na světových šampionátech porazili už 10krát v řadě. Skupinu zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Schladit se můžeme akorát na horách, kde naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. Tak hezké ráno.
0: Signál Rádio.
4: Posloucháte Signál Rádio, kde už jsme vstoupili do 7. hodiny. Dnes je 25. května, tak svátek slaví Violi. Narozeniny má například herec Ian McKellen, kterého známe jako Gandalfa z Pána prstenů, kulaté 30. slaví hokejista David Pastrňák a mezi oslavence patří i herečka Eliška Balcerová. Přejeme jen to nejlepší. No a víte, že dnešní datum má hodně společného s brýlemi? Několik výročí už tady chystám, počkejte si na ně. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. 25. května roku 1977 měl premiéru první díl filmové ságy Star Wars, ale nejenom hvězdné války stojí za připomínku.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1996 oštěpař Jan Železný vytvořil nový světový rekord v hodu oštěpem. Hodil fantastických 98,48 metrů. V roce 1952 byl zahájen provoz sedačkové lanovky na Komáří výšku na Teplicku. Jedná se o nejdelší lanovku v České republice s délkou 2348 metrů. V roce 1927 se uskutečnil první solo let přes Atlantik. Pan Charles Lindbergh urazil vzdálenost 3000 mil za 33,5 hodiny. Za svůj výkon tehdy dostal 25 000 dolarů. Už v roce 1785 byl popsán princip dvouohnízkové čočky. Díky tomu není třeba nosit dvoje brýle, ale pouze jedny, se kterými uvidíte jak na blízko, tak i na dálku. A v tento den se v roce 1498 v Praze konala poprava několika žen, které dávaly lidem, co by jet, otrávené topinky.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Máme před sebou nádherně prosluněný den. Už dnešní ráno je nad Českem úplně jasné s teplotami od 12 do 16 stupňů, ale ty teploty začnou velmi rychle stoupat. Čeká nás totiž tropický den. Obloha bude jako vymetená a paprsky vyhřejí vzduch na letních 25 až 30 stupňů. Kdo bude hledat nějaké ochlazení na horách, tak tam se dočká teplot mezi 21 a 24 stupni. Prostě ideální den zajít někam na zmrzku. A já vám mezi tím posílám další hudbu pro dobrou náladu.
1: Ráno na Signál rádio.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, je tady pondělí 25. května a bude to den plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes zahájí návštěvu Estonska. Vedle prezidenta a premiéra se sejde i s předsedou parlamentu a seznámí s bezpečnostní situací na východním křídle Severoatlantické aliance. Cestu zakončí ve čtvrtek 28. května. Návrh zákona o médiích veřejné služby dnes projedná koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Nejpozději dnes by měli všichni majitelé nemovitostí mít od finanční správy informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje. Žáci 9. tříd dnes mají druhou možnost dostat se na střední školu. Dnes se koná druhé kolo přijímacích zkoušek. V Brně dnes skončí sjezd sudetských Němců, který se v jihomoravské metropoli konal od 22. května. Silničáři dnes začnou rekonstrukci silnice 14 v České Třebové. Stavba ovlivní dopravu ve městě do konce května. Na dnešek připadá pomněnkový den, tedy každoroční sbírková akce Linky bezpečí, která připomíná osudy pohřešovaných dětí. A dnes začíná poslední týden hokejového mistrovství světa. Dnes odpoledne hraje Česko proti Norsku. Začátek utkání je v 16:20.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál rádu nám právě zpívala zpěvačka Irene Cara. Máme 8:02. Dál už se těšte, třeba, že nám zaspívá Sydney Youngblood, CC Catch anebo kapela Queen.
1: Signál rádio doprava.
0: K nehodě došlo na dálnici D10 na 10. kilometru ve směru na Prahu. Jsou tady v sobě 3 auta, tvoří se kolona, zdržení kolem 10 minut. Příjezd do Prahy po D8 komplikuje nehoda na 1. kilometru, tady je kolona asi na 20 minut. A na pražském okruhu dochází k blokovému odbování Lochkovského tunelu na trase Modletice Ruzině. Tvoří se tady také dlouhá kolona. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jste se Signál rádiem a jestli jste milovníky filmu a seriálu, neměli byste si tento týden u nás nechat ujít ranní soutěž. V naší kvízové hře Ano nebo ne hrajeme rovnou o dva dárky. Tím prvním je roční předplatné na streamovací službu Prima Plus, díky které můžete sledovat stovky filmů a seriálů zdarma a bez reklam. A ještě navíc vám k tomu přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček, nejenom na ranní kafe. Ve hře Ano nebo ne vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Hrajeme od pondělí do pátku vždy po 8. hodině a detaily jsou na našem webu signalradio.cz. We'll be right back.

vlny Signál rádia dorazili Flintstonovi a už se tady dívám na dnešní pranostiky a ty říkají například svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně, anebo jaký je den 25. máje, takový podzimek následovat.

0: má. Tak to vypadá na celkem příjemné vyhlídky, protože už od rána máme nad Českem úplně vymetenou oblohu a sluneční paprsky začínají řát. Dnes to vytáhnou na letních 25 až 30 stupňů a teplo bude i na horách, tam dnes naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia. A zatím se zdá, že letně bude vypadat celý tento týden, tak přeju hezký poslech.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: kapela Queen v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už to roztočí Amy Stewart a před 7 hodinou se můžete těšit na pravidelnou dobrou zprávu. Ovšem teď jedna zpráva, která potěší řidiče. Kdo míří autem do Jihlavy, může využít nové parkoviště systému P+R. Detaily k tomu přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Jihlava dokončila nové parkoviště Park and Ride v ulici Mostecká. Řidiči mohou využívat 49 parkovacích míst zdarma, a to s maximální dobou stání 24 hodin od pondělí do pátku. Projekt zahrnoval také úpravy v okolí. Stavební firma nově zpevnila dalších 8 parkovacích míst před autoservisem. Tato místa zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Práce se dotkly i samotné ulice. Firma opravila její povrch v úseku od Havlíčkovy směrem k novému parkovišti. Úpravami prošlo také nároží křižovatky. Řidiči mohou po zaparkování využít městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD Gorkého leží 150 metrů od parkoviště. Pro srovnání, brněnský systém Park and Ride, uvedený na městském webu parkování v Brně, zahrnuje stání u ústředního hřbitova se 175 místy, v Líšní u Zetoru se 74 místy a v parkovacím domě River Park se 110 místy. Dohromady tato tři brněnská parkoviště nabízejí 359 míst. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno na Signál Rádio míří k 8 hodině. Je tedy čas na dobrou zprávu, která dnes potěší milovníky mlsání.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: V Česku už naplno vládne jaro a zanedlouho přijde léto, a tak myslím potěším milovníky zmrzliny. Představte si, že některé studie říkají, že lidé, kteří si dopřávají pravidelně zmrzlinu, mají nižší riziko vzniku cukrovky typu 2 než lidé, kteří se této pochoutce vyhýbají. Zní to jako splněný sen milovníku sladkého a velmi zajímavé je také zjištění, čím to je. Zmrzlina má totiž díky tukům a bílkovinám nižší glykemický index než třeba rýže. To znamená, že cukr se do krve uvolňuje pomaleji. Ale pozor, zmrzlina není lék. Důležité je i v tomto případě dodržovat zdravý životní styl. Ale když si dáme pravidelně kopeček, můžeme si ho vychutnat klidně bez výčitek.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu Marihead, One Night in Bangkok, máme 2 minuty před 8. Lucka Sinková se mnou opět ve studiu, hodina nám tekla jako voda, viď?
1: Hezký signálový den, ano.
0: Měli bychom připomenout, že dneska je pomněnkový den.
1: Yeah.
0: Ty nevíš?
1: Nevím.
0: Ne, no tak prosím tě, v rámci tohohle dne, pomněnkového dne, se dneska rozsvítí Petřínská rozhledna v Praze modrou barvou.
1: Vlastně.
0: Protože ta modrá barva symbolizuje Mezinárodní den pohřešovaných dětí, proto ten pomněnkový den svítí začne ve 9:45 večer, potrvá to celou noc. Mám trošku obavu, že to neuvidím, protože já chodím kolem 9:00 spát.
1: No, to máme podobný.
0: A když se zbudím, tak už začíná svítat. No, máme to asi stejně, no.
1: Chceš pobavit, já to četla před hodinou, já jsem to za tu hodinu stihla zapomenout. No to víš, po víkendu je to vždycky náročný, no. To známe všichni.
0: Tak co nám budeš číst dál?
1: Tak končí termín podávání přihlášek na střední školy, to doufám snad za ty 3 minuty nezapomenu. A fotbalová sezóna sotva skončila, tak čerstvý mistr Slavia už posiluje. Podrobnější informace má Petr Plintovič.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. let, Bad Boys Blue, Ricky Opovery nebo Eurythmics.
2: Signál Rádio, doprava.
0: 3 auta máme v sobě na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou, řeší to policie, projet se tady dá pouze s opatrností. K nehodě došlo na D10 na 10. kilometru ve směru na Prahu, tady jsou v sobě také 3 auta a tvoří se kolona, zdržení kolem 10 minut. Příjezd do Prahy po D8 komplikuje nehoda na 1. kilometru, tady je kolona zhruba na 20 minut. A pozor, dávejte taky na nehodu na D1 na 122. kilometru ve směru na Brno, i tady už je kolona. Přejeme šťastnou cestu. Ugaža.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Koaliční rada by se dnes měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i ministerstva financí, vnitra a dalších resortů. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních firem. Končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Uctěním památky obětí nacismu v Brně skončí sjezd sudeto německého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se včera zranil horolezec, spadl z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. A podobných případů bude s lepším počasím přibývat. Lidé by hlavně neměli přeceňovat svoje síly. Riziko na skalách hrozí i běžným turistům.
0: Co se děje v regionu?
2: Plánovaný most na pražském okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, který na severu metropole překlene Vltavu, už zná svoji podobu. Centrální komise ministerstva dopravy vybírala z celkem 5 návrhů. Plánovaná délka suchdolského mostu je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů, 3 v každém směru plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová sezóna sotva skončila a čerstvý mistr Slavia už posiluje. Koho se Šívaní ulovili, ví Petr Plintovič.
3: Slavia v posledním kole porazila Plzeň 3-0 a na následné oslavě s fanoušky představila první 2 posily a obě jsou z Karviné. Jde o záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ayasiho. Změn ale bude podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského více. Kouč sešívaných by se nebránil ani návratu Tomáše Součka. Jehož West Ham sestoupil z Premier League.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Schladit se můžeme akorát na horách, kde naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dnešní ráno také po 8 hodině trávíte se Signál Rádiem a když s námi zůstanete dál, dozvíte se, jak jdou v současné době na odbyt elektrokola. No a před 8:30 nás čeká soutěž, budeme hrát naši kvízovou hru Ano nebo ne a tentokrát můžete získat 2 dárky. Mám tady pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete sledovat své oblíbené filmy a seriály zdarma a bez reklam a k tomu vám přidáme i náš rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Se vám budou před 8:30. Teď vám přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Elektrokola se stávají čím dál oblíbenější a už se nekupují převážně pouze lidé nad 50 let, ale přibývá i mladších zákazníků. V posledních letech dokonce přibývá rodin, které pořizují elektrokola i svým dětem. Víc nám k tomu prozradí jeden z prodejců Daniel Balek.
1: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak je za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát a my když to vnímáme, tak nemáme úplně ultra třeba nějaké ocelové kola jako ultralevné. Mnozí ti rodiče třeba si koupí sobě kolo levnější paradoxně než tomu dítěti.
0: Podle prodejců je mezi zákazníky největší zájem o elektrokola v cenovém rozpětí od 40 do 80 tisíc korun a začali si je kupovat i lidé, kteří by si kolo jinak nekoupili. Elektrokol se prý v současnosti prodává dokonce víc než těch klasických. Tak hurá do pedálů a taky za další skvělou hudbou ze Signál rádia.
2: Signál rádio.

0: Pondělí ráno máte naladěné Signál Rádio. O víkendu padaly teplotní rekordy a otázkou je, zda tahle teplotní krasojízda bude pokračovat i nadále. V roce 1848 bylo totiž v pražském Klementínu bez dvou desetin 31 stupňů. Nás dnes čeká tropický den, obloha bude vymetená a slunce vyhřeje vzduch na 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme příjemných 21 až 24 stupňů Celsia. No a slunečno a horko bude také zítra. Tak ať vám se Signál Rádiem i nadále příjemně a trochu deště, alespoň ve své písni přináší na naše vlny skupina Eurythmics Here Comes the Rain.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Za malou chvíli nám zaspívá kapela Lucie a hned po ní budeme soutěžit. Za jediné správné slovo dnes můžete získat roční předplatné na Prima Plus a náš rádiový hrneček. Připravte si proto telefony s číslem 910 260 910.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Drama v Moravském Krasu má šťastný konec. Zhruba po 4 hodinách hasiči dostali z podzemí 5 uvázlých jeskyňářů, kteří jsou v pořádku. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu. Nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice. Na místě zasahovalo 80 záchranářů. Čína vyslala na svoji vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Senčou 23 se 3 astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Včerejšek byl v Česku opět tropický. Přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. květen. Nejtepleji bylo včera, stejně jako v sobotu, v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hokejisté Kanady zvítězili i v 6. utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B porazili Slovensko 5-1. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále. V úterý si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. A finští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Rakouskem 5-2. Zůstávají i po 6 zápasech 100% a v tabulce skupiny A jsou druzí o skóre za domácím Švýcarskem. S ním se v úterý večer utkají o prvenství.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívala kapela Lucie a je čas na soutěž, takže začněte vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Tento týden s námi hrajete kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. To znamená, že ještě než začnete, už máte 50% šanci, že uspějete. A tentokrát pro vás mám roční předplatné na Prima Plus a k tomu taky náš rádiový hrneček. Tady je Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Tak krásně, dobré ráno, tady Lukáš, zdraví.
0: Lukáši, dobré ráno, odkud voláte?
2: Dobré ráno. Teďka momentálně z auto handsfree, ale svíčan.
0: Tak doufám, že nenabouráte. Chcete těžkou nebo lehkou otázku?
2: No, klidně to nechám na vás.
0: Dobře, tak odpovídáme pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. A tady je otázka. Je voda lehčí než olej, ano nebo ne?
2: Je voda lehčí než olej? Ne.
0: Bylo to se zaváháním, ale tak je to správně. Voda je těžší, není lehčí než olej. Proto olej plave na hladině.
2: Ano, je to tak.
0: No tak, já gratuluju, získáváte předplatné na streamovací službu Prima Plus Premium na celý rok a k tomu ještě přidáme náš krásný rádiový hrneček. A nebudu vás dlouho zdržovat, tak nikdy nenabouráte a přeju hezký den a nezavěšujte, naslyšenou. Tak, dnešní výhra je rozdaná, další dárky tady pro vás budu mít zase zítra touto dobou, tak si nenechte ujít a jinak o soutěži i službě Prima Plus se víc dočtete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty po půl deváté nám na Signál Rádiu dospívala Kim Wilde, dál už to budou New Order, Eruption nebo Bryan Adams.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na dálnici D1 na 122. kilometru ve směru na Brno. Na místě jsou záchranné složky a místo je průjezdné pouze jedním pruhlem, takže se tvoří kolona. Praha, Rozvadovská spojka, tady vás drží nehoda osobního auta a motorky. A ještě Pražský okruh, tady na 16. kilometru u sjezdu na Barrandov překáží poruchané vozidlo a tvoří se kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Radio, pojďme se chvíli věnovat sportu. Fotbalová Slavia už posiluje, začalo tenisové French Open a pokračuje mistrovství světa v hokeji. Sportovní víkend teď tradičně shrne kolega Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Slavia v posledním kole porazila Plzeň 3-0 a na následné oslavě s fanoušky představila první dvě posily a obě jsou z Karviné. Jde o záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ajaosiho. Změn ale bude podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského více. Kouč sešívaných by se nebránil ani návratu Tomáše Součka, jehož West Ham sestoupil z Premier League. V Paříži už tradičně v neděli začalo tenisové French Open a postup do druhého kola oslavila čtveřice Čechů. Menšík, Macháč, Bousková a Bejlek. Naopak neuspěli Krejčíková s Valentovou. A ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa v hokeji. A Češi po sobotní výhře nad Slováky narazí dnes odpoledne od 16 hodin a 20 minut na Norsko. Skupinu pak zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
1: Signály ze sportu.

Přeju vám krásné pondělí se Signál rádiem. Dnes nás čeká tropický den, obloha bude jako vymetená a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Kdo se bude chtít ochladit na horách například, tak tam se dočká teplot mezi 21 a 24 stupni. Také v úterý bude slunečno a teploty vystoupí ještě výš než dnes. Mohli bychom naměřit 28 až 32 stupňů a mírné ochlazení přijde ve středu, kdy bude jasno až polojasno. Místy se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a teploty budou dost rozdílné. Od 20 stupňů na severu Čech až po 30 stupňů na jihu Moravy.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, už se tady chystají Eruption nebo Bryan Adams, ale teď ještě míříme do naší metropole. Už zítra budete mít možnost vidět Prahu z vodní hladiny a pozvánku přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, závody dračích lodí jsou akcí, o které vás pravidelně informujeme a na kterou vás pravidelně zvu. Moje dnešní pozvánka je na dračí lodě, ale nikoliv na závody, ale na takový, dalo by se říci, seznamovací trénink. Nejen, že už zítra budete mít možnost seznámit se s novým sportem, ale ještě poznáte také nové lidi a pozor, zcela určitě si vyčistíte hlavu a v neposlední řadě uvidíte také Prahu tak trošku jinak. Tak pokud chcete vystoupit ze své komfortní zóny, tak se zítra v 18 hodin a 15 minut stavte v loděnici ve Velké Chuchli. Vezměte si sebou tričko, kraťasy a starší tenisky na převlečení, protože oblečení si při tréninku zcela určitě namočíte. Všechno ostatní je připravené v loděnici, kde navíc čeká prima parta lidí od 30 do 60 let. Jezdit se bude zítra až do 20 hodin, tak se u vody určitě zastavte. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.

0: Jste na ladění na vlnách Signál rádia. Globální oteplování se čím dál častěji projevuje silnými vlnami veder a proto přibývá domácností, které si pořizují klimatizace. Ovšem pozor, jeden světový výrobce, který dal v 80. světu taky Walkmany, přišel s novinkou. Firma začala nabízet osobní klimatizace. Je to takové malé zařízení, které si zavěsíte na krk a ono vám pod košili fouká chladnější vzduch. Nefouká vám tedy do obličeje jako běžný ventilátor, ale ochlazuje tělo přímo. To by mělo nositeli ulevit od úmorného horka. Na jedno nabití prý tato osobní klimatizace vydrží fungovat až 15 hodin. Docela zajímavý nápad, co myslíte?
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Velká hudební legenda Bryan Adams na závěr pondělního rána na Signál Rádio. Teď krátce před 9 hodinou, že se mnou ve studiu opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezký signálový den.
0: O víkendu jsme měli horko, před sebou máme další horký den, ostatně on bude horký poměrně celý tento týden. Tak já mám jeden tip na osvěžení.
1: Ano.
0: Já osobně jsem si velmi oblíbil bílý jogurt, do kterého se rozmixuje mražené ovoce. Smícháš to, je to velmi osvěžující, prostě desert, nesladký, takže kdo chcete, vyzkoušejte rozmixovaný bílý jogurt s mraženým ovocem a vlastně vyberte si dle chuti, jestli máte rádi jahody, borůvky, cokoliv jiného.
1: Já mám taky tip, skočit do bazénu, místo práce. Jo, včera mě to bodlo, musím říct, že třeba divoká šárka, tam je ta voda echt studená, takže pokud je vám hic, doporučuji skočit tam, jo, anebo u nás v Lisolajích je taková hasičská nádrž a tam taky jako můžete skočit jenom, když je 40+, jo, že to je taková ledárna.
0: Z hasičské nádrže vylezete s pár pijavicema ven.
1: Ne, je to tam
0: vyrážkou.
1: Ne, je to tam udržovaný, je to tam fakt moc pěkný, tak je to zjistilo okolí a máme tam teď narváno, když si tam nikdo nechodil, teď je tam hlava na
0: hlavě. No jo, tak jakmile vědí, že tam je Sinková, tak je tam narváno, to je jasná věc.
1: To ti děkuju. Co ve zprávách? Ano. Ministr školství Robert Plaga si kvůli testování žáků předvolá školní inspekci.
0: A po zprávách Bee Gees, Fancy nebo Elton John, to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody 3 vozidel na silnici 118 v Kladně. Záchranné složky jsou také u nehody na silnici 13 na 83. kilometru na trase Karlovy Vary Liberec a zdržení v koloně přetrvává na D1 na 122. kilometru ve směru z Prahy na Brno, kde havaroval kamion. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je před námi poslední květnový týden a hezké dopoledne s datem 25. května přeje Lucie Sinková. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na svém zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost republiky díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství a koaliční rada by se měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit. Některé školy si totiž stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí zhruba 6% a dostaly se na dvoutýdenní minima. Na trhy působí rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán směřují k možné mírové dohodě, a to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, mimo jiné ohledně blokády Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla se dočká další nové letecké linky. Od 10. října bude z hlavního města létat nový spoj do Hanoje. Nízkonákladová společnost Vietjet Air bude létat vždy v úterý a v sobotu. Linka bude zpočátku v provozu s mezipřistáním v kazašském městě Almaty a cestující budou mít možnost zakoupit letenky také na úsek Praha-Almaty a zpět. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku předposlední zápas ve skupině. Proti komu řekne sporták Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne od 16 hodin a 20 minut proti Norsku už s jistotou postupu do čtvrtfinále. S Norskem má naše reprezentace pozitivní bilanci. Severany jsme na světových šampionátech porazili už 10krát v řadě. Skupinu zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. Tak hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 9. hodiny. Sociální sítě slavných hvězd jsou plné příspěvků a například Thomas Anders ze skupiny Modern Talking se pochlubil trochu tajemnou fotkou na schodišti, kde je v bílém županu a za ním krásná zátoka s průzračnou vodou a doplnil to textem Malá momentka z tajného místa. Víc o dění na sociálních sítích slavných hvězd se u nás dozvíte už za chvíli, tak dá držte signál. Všem přeje hezký poslech, Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Radio a do studia už přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili slavné hvězdy na svých sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.
2: Phil Collins se po delší době objevil na veřejnosti a dokonce poskytnul rozhovor pro BBC. Prozradil, že dostal nabídku vystoupit během jeho uvedení do rock'n'rollové síně slávy. To odmítnul kvůli zdravotnímu stavu, cítí se ale prý poslední dobou mnohem lépe a nevylučuje v budoucnu koncertování ani tvorbu úplně nové hudby. Kapela Journey ukazuje na Instagramu fotky a videa ze svých koncertů. Fanoušky teď potěšili zprávou o dalším pokračování turné, ke kterému přidali hned 40 termínů. Bohužel jen ve Spojených státech. Robbie Williams pak sdílel video z příprav na filmový festival v Cannes. Časopis Vogue ho zpovídal přímo v jeho šatně a Robbie odpovídal na krátké otázky. Třeba prozradil, že nejatraktivnějšími vlastnostmi jsou pro něj empatie nebo humor a mezi jeho zlozvyky patří kousání nehtů, dokonce i na nohou. A sociální sítě jsou stále plné příspěvků o filmu Michael. Životopisný snímek o králi popu už vydělal přes miliardu dolarů a stal se tak bezesporu jedním z největších filmových trháků letošního roku. Na vlně zájmu o Michaela Jacksona se sveze také platforma Netflix, která oznámila, že chystá vydání nové třídílné série s názvem The Verdict. Ta nás vezme zpět do doby, kdy Michael čelil obviněním ze zneužívání nezletilých. Více se dočtete taky na našem webu www.signalradio.cz. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už ve středu vám nabídneme ve vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát se doslova vzneseme do oblak. Mluvit se bude o akrobatickém létání. Například o tom, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů nebo v různých výkrutech, anebo co musí takový budoucí pilot absolvovat, aby se stal tím nejlepším. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál rádiu Jason Donovan, za chvíli skupina Joy nebo zpěvačka Sandra, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který se zaměřil na víkendová referenda v několika obcích Česka.
1: Demokratické základy v naší hyperkorektní společnosti ještě žijí. Důkazem toho je uplynulý víkend referend. Příkladem jsou choťánky na Nymbursku, které se postavily na odpor nadnárodnímu obchodnímu řetězci, kterým chtěl za domy vybudovat obří skladové centrum. Přestože jim nabízeli miliony do poklady, odmítli. Podobně se vzbouřil Bedřichov v Jizerkách, který sice ztratil provozovatelský areálu, ale chtějí ho udržet. Kolem známých sjezdovek okamžitě začali kroužit developeři a spekulanti s plány stavět apartmánové domy pro lidi, kteří by tu stejně nežili. Na startu občanské spoury jsou obyvatelé v místech, kde se ve zrychleném režimu mají stavět větrné elektrárny. Byl jsem v sobotu pozorovatelem veřejné diskuze v obci Velké Všelisy na rozhraní okresu Mělník a Mladá Boleslav. Byl to obdivuhodný jednotný nesouhlas podpořený starostou sousedních Chorušic, který zvedl prapor odporu a předložil manuál, jak postupovat proti záměru státu a energetické lobby. Pevné nervy přeje Luboš Dvořák.

0: Krátce před 10. hodinou nám na Signál Rádio zpíval zpěvák Maxi Priest, za chvíli už další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, třeba Michael Jackson, Baltimore a nebo Depešáci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Strahovský tunel, tady se srazila 4 auta, čekejte zdržení v koloně. Brno, Královo pole, tady pozor na nehodu v ulici Kociánka. A stojící kolony se tvoří kvůli nehodě na silnici 35 u obce Úliblice na Jičínsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezké květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Nemocnice využily peníze určené na covidové zotavení částečně neúčelně a neefektivně. Pořizovali například přístroje, které nepotřebovali, nebo na jejichž obsluhu neměli dostatek kvalifikovaného personálu a téměř to pak nevyužívali. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole prostředků na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče. Kontroloři se zaměřili na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj a vybrané nemocnice. Rodinné domy v Česku za posledních 10 let zdražily až 4x, přesto se podle realitních dat prodávají velmi rychle. V nabídce často vydrží jen několik měsíců. Důvodem je vysoká poptávka po vlastním bydlení mimo centra měst. Dnes skončí lhůta pro podání přihlášek do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Do systému DIPSY se přihlásilo přes 7 000 uchazečů. Každý může podat až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do ostatních oborů. Z nabídky míst na 4letých gymnáziích tvoří zhruba 92% kapacit soukromé školy.
1: Co se děje v regionu?
3: S ohledem na vývoj počasí už společnost Pražská teplárenská přerušila dodávky tepla. Sezóna dodávek tepla pro 250 000 pražských domácností měla původně skončit 31. května. Meteorologové ale nepředpokládají, že by mělo dojít k razantnímu ochlazení a noční teploty by neměly klesnout pod 10 stupňů Celsia. Na řadu tak přichází pravidelná údržba zařízení. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Argentinský fotbalista Lionel Messi nedohrál kvůli problémům s levým stehnem včerejší utkání v americké fotbalové lize s Philadelphia. Inter Miami, který i díky hattricku Luise Suareze vyhrál 6-4, rozsah zranění zatím neupřesnil.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný nebo polojasný, nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. Tak hezký den.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dnešní vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu. 25. květnový den byl v roce 1985 velmi úspěšný pro skupinu VEM. Její píseň Everything She Wants se dostala na první místo americké hitparády a tím se stala první skupinou od dob Bee Gees, které se podařilo mít 3 singly na prvním místě z jednoho alba. A my za chvíli přidáme další zajímavosti, které se něčím zapsaly do hudební historie. Počkejte si na ně. Zdraví vás Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také na začátku nového pracovního týdne máte ten správný signál a už přichází kolega Lukáš Bláha, který nás zavede do hudební historie 25. květnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: A vzpomínat dnes začneme kdesi v nebeském nekonečnu. 25. května 1977 se premiérově na velkých plátnech kin objevila vesmírná opera Star Wars režiséra George Lucase. Doprovázená byla ikonickou partiturou skladatele Johna Williamse, která se okamžitě stala ikonickou.

Pokračujeme do letopočtu 1985, kdy britské duo Wham se singlem Everything She Wants zaparkovalo na čele Billboard Hot 100. To z nich udělalo první skupinu od The Bee Gees, která měla tři americká čísla jedna ze stejného alba.

Třetí zastávka nese stejné datum, tedy 25. májový den roku 1985. V něm zahájila pátá studiová deska kapely Dire Straits, nazvaná Brothers in Arms, 14-týdenní cestu po vrcholu žebříčku Spojeného království a odstartovala tím fenomenální úspěch. Jedno z celosvětově nejprodávanějších alb, oceněné mimo jiné soškou Grammy, bylo v té době výjimečné taky tím, že se nahrávalo plně digitálně a vydávalo se na kompaktních discích. Brzy tak šlo o první CD, které překonalo prodej svého vinylového protějšku.

0: Jste se Signál rádiem a jestli jste milovníky filmu a seriálu, neměli byste si tento týden u nás nechat ujít ranní soutěž. V naší kvízové hře Ano nebo ne hrajeme rovnou o dva dárky. Tím prvním je roční předplatné na streamovací službu Prima Plus, díky které můžete sledovat stovky filmů a seriálů zdarma a bez reklam. A ještě navíc vám k tomu přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček, nejenom na ranní kafe. Ve hře Ano nebo ne vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Hrajeme od pondělí do pátku vždy po 8 hodině a detaily jsou na našem webu signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: takhle příjemně nám na Signál Rádiu hrají a zpívají Pet Shop Boys. Řekl bych, skoro navodili takovou letní příjemnou atmosféru, prázdninovou. Do studia dorazil Lukáš Frelich, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Ty jsi přišel celý upocený zvenku, už to tam pěkně žene. Tak jaký byl víkend? Prožil jsi ho také ve vedru?
1: Víkend ve vedru, pěkný slunečný. Mm-hmm. A částečně jsem ho strávil i u vody, byť jsem se nekoupal. Takže za mě to bylo docela jako fajn, ale musím říct, že je ohromně znát jakoby to podnebí nebo ta situace
0: klima
1: mimo Prahu a v Praze.
0: Je to tak. Rozpálené město a pak příroda, kde přeci jenom je to klima o něco příjemnější.
1: Přesně.
0: Pokud, přátelé, můžete, vyražte někam k vodě, vemte si sebou apku Signál Rádia a poslouchejte naše osmdesátky. S vámi dál bude Lukáš, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno zase. Ahoj.

0: Slate, 2 minutky před 11. hodinou. Hezké pondělí, tady je Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. let. Otavan, Kršte z Damnís nebo třeba Kvíni. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Dejvice. Tady je nehoda 4 vozidel, 3 osobáků a 1 dodávky. Na místě je taky policie a očekává se i nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ukazuje podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam. K takovému odhalení a následnému trestně právnímu řešení se odhodlá jen hrstka zemí ve světě a v tomto exkluzivním klubu je teď i Česko, uvedl Koudelka na bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Na akci vystoupil i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Policisté od včerejška pátrají po 13-letém Dominiku Kohanském z Prahy Západ. Chlapec v minulosti už několikrát odešel z domova, pokaždé se ale vrátil. Naposledy ho matka viděla v pátek, kdy odjel za kamarádem do Kladna. Od té doby se neozval. Podle policie trpí poruchou ADHD. Je asi 165 až 170 cm vysoký, má střední postavu, hnědé vlasy a oči. Informace o jeho pohybu mohou lidé oznámit na lince 158. Zhoršení ekonomické důvěry firem i spotřebitelů způsobilo pokračování války v Iránu, uvádí to dnes analytici. Čekají teď mírné zvolnění hospodářského růstu.
0: Co se děje v regionu?
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa proti Švédsku a Estonsku. A do Slavie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Domčak z týmu Karpaty Lvov. Údajně za něj Pražané zaplatí 5 milionů eur, tedy v přepočtu 121 milionů korun.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. Tak hezký den.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Za moment budu mít pro některé z vás pozvánku na akci, při které můžete vytvořit rekord a budeme taky hrát to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich a teď Samantha Fox.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Crash Test Dummies teď s námi na Signál Rádiu. Jestli jste hrdými nositeli zvířecího příjmení, vydejte se 30. května do Litoměřic. Čím víc vás bude, tím lépe, protože tak vytvoříte nový oficiální rekord v počtu lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Stanete se tak rekordmany. Pro zajímavost, v roce 2017 byly nejčastější česká zvířecí jména Jelínková Jelínek, části jsou také Vlčková Vlček, Holubová Holub, Síkorová Beranová či Lišková. Takže zvířecí příjmení z hůru do Litoměřic a zapíšete se tak do České knihy rekordů.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Foreigner. Sociální sítě je to místo, kde se vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, jaký mezník překonal film Michael, nebo co si tento týden můžete vysoutěžit v našem ranním vysílání. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

kapela Oceán a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli třeba Duran Duran nebo Fleetwood Mac, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Joey Louis, chvilku před polednem na Signál rádiu. Za moment znovu to nejlepší z 80. let. Annie Lennox, Elton John nebo třeba Bonnie M. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D2 první a půl kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, na místě je taky policie, očekává se nárazové zdržení, tak tady dejte nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 25. května je s vámi Signál Rádio a zprávy přesně v pravé poledne má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Zlínský kraj. V programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zúčastní se ještě Zlínského filmového festivalu. Na webu o tom dnes informuje odbor komunikace prezidentské kanceláře. Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd vyvolalo kritiku části škol i rodičů. Vadí jim nejen technické problémy při online testech, ale také otázky zaměřené na psychiku, emoce a osobní zázemí dětí. Ministerstvo školství proto situaci prověřuje a nevylučuje omezení nebo úplné zastavení testování. Současná bezpečnostní situace je nejvážnější a nejsložitější od studené války a Evropa čelí kombinaci velkých ozbrojených konfliktů, hybridních hrozeb i proměny globální rovnováhy sil. Na konferenci aktuální bezpečnostní hrozby to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zdůraznil ale, že situace je zvládnutelná, pokud budou státy jednat včas a důsledně.
0: Co se děje v regionu?
2: Plánovaný most na pražském okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, který na severu metropole překlene Vltavu, už zná svoji podobu. Centrální komise ministerstva dopravy vybírala z celkem 5 návrhů. Plánovaná délka Suchdolského mostu je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů, 3 v každém směru plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pavel Nedvěd odchází ze společnosti fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. A novým kapitánem českých volejbalistů je univerzál Patrik Indra. Český volejbalový svaz dnes oznámil, že 28-letý hráč přebírá tuto roli po blokaři Adamu Zajíčkovi, jenž po 4. místě na loňském mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo polojasný. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Neobvyklé turné po republice. V hlavní roli je totiž vesmírná raketa, kterou budete moci vidět i vy. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frélich a tady je Elik Carmen. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: rychle zní nejlepší osmdesátky a Signál Rádio. Městy po celém Česku putuje model vesmírné rakety Spacebus, který postupně projede 5 regionů naší republiky. Součástí tohoto projektu je také virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z oběžné dráhy. 20-minutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
1: Obří model rakety a v tom modelu rakety je něco jako VR kino, kino s virtuálním zážitkem, takže tam ve virtuální realitě probíhá zhruba 15-20minutový let raketou okolo Země. Je to v podstatě edukativní program, kterému předcházeli 3-4 týdny ve školách a tohle je vlastně vyvrcholení toho celého programu. Takže se tam dozví spoustu zajímavých věcí, jako o planetě Zemi, o družicích, o vesmíru, o Slunci, o Měsíci, tak hlavně si z toho odnesou zážitek.
0: Model rakety Spacebus se postupně zastaví v 21 městech. Dopoledne je vždy určen pro školy, odpoledne ho může navštívit i veřejnost. Turné začalo na jižní Moravě, dál je na řadě Moravskoslezský kraj, v červnu dorazí do Plzeňského kraje, pokračovat bude do Prahy a celou akci zakončí program pro veřejnost ve Středočeském kraji.

0: Dopravní servis Signál Rádia.
1: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
0: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
1: Poslouchejte Signál Rádio
0: a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Spania kolmí v pondělí odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Řidiči mířící do Jihlavy se dočkali nového parkoviště systému P+R. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Jihlava dokončila nové parkoviště Park and Ride v ulici Mostecká. Řidiči mohou využívat 49 parkovacích míst zdarma, a to s maximální dobou stání 24 hodin od pondělí do pátku. Projekt zahrnoval také úpravy v okolí. Stavební firma nově zpevnila dalších 8 parkovacích míst před autoservisem. Tato místa zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Práce se dotkly i samotné ulice. Firma opravila její povrch v úseku od Havlíčkovy směrem k novému parkovišti. Úpravami prošlo také nároží křižovatky. Řidiči mohou po zaparkování využít městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD Gorkého leží 150 metrů od parkoviště. Pro srovnání, brněnský systém Park and Ride, uvedený na městském webu parkování v Brně, zahrnuje stání u ústředního hřbitova se 175 místy, v Líšní u Zetoru se 74 místy a v parkovacím domě River Park se 110 místy. Dohromady tato tři brněnská parkoviště nabízejí 359 míst.

0: Přiblížila se 13. hodina, tady je Signál Rádio. Za moment třeba A-Lo, Michael Jackson nebo Tears for Fears, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdržíte se na Praze 9, Sokolovská ulice, tady je nehoda motocyklu a osobního vozidla. Na místě jsou záchranné složky, je to u křižovatky Balabenka. Počítejte se zdržením a jděte opatrně.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Jsou tu další dnešní zprávy. Státní zástupce Brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagaj dostal důtku. Nebránil se proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal už dříve odsouzenému Tomáši Jiřikovskému zajištěné počítače. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiřikovský následně daroval část bitcoinů se sporným původem ministerstvu spravedlnosti. Důtku Vagajovi navrhl jeho nadřízený. Kárný senát vrchního soudu v Olomouci dnes schválil návrh dohody o vině a kárném opatření. S ohledem na dohodu neprováděl dokazování. Na děti vězněných rodičů se zaměřuje projekt Českého helsinského výboru nazvaný Neviditelné děti. Podle Moniky Šimunkové z výboru v současnosti nikdo přesně neví, kolik takových dětí je. Odhady se pohybují od 20 do 40 tisíc. Cílem projektu je tuto mezeru zaplnit, aby stát mohl dětem, jejichž rodič nebo rodiče jsou ve výkonu trestu, preventivně pomáhat. Sudečtí Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný.
1: Co se děje v regionu?
3: Kladno chystá dražbu ojetých vozidel, které město odtáhlo z pozemních komunikací a které si jejich majitelé ve stanovené zákonné lhůtě nevyzvedli. Do dražby město zařadilo desítku vozidel značek Nissan, Saab, Peugeot a nebo Citroen. V pořadí už čtvrtá dražba proběhne v areálu společnosti AVE v Dubské ulici v Dubí. Zítra ve 14 hodin. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
2: Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Uvedlo to v tiskové zprávě České basketbalové federace. 25-letý rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na CRSklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný nebo polojasný, nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment se vrátíme do dnešního rána, tam se totiž řešily letní teploty a vedro, vedro, vedro. Na start Kylie Minogue, hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson teď s námi na Signál Rádiu, kde se vrátíme do dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Globální oteplování se čím dál častěji projevuje silnými vlnami veder a proto přibývá domácností, které si pořizují klimatizace. Ovšem pozor, jeden světový výrobce, který dal v 80. světu Walkman, přišel s novinkou.
2: Firma začala nabízet osobní klimatizace. Je to takové malé zařízení, které si zavěsíte na krk a ono vám pod košili fouká chladnější vzduch. Nefouká vám tedy do obličeje jako běžný ventilátor, ale ochlazuje tělo přímo. To by mělo nositeli ulevit od úmorného horka. Na jedno nabití prý tato osobní klimatizace vydrží fungovat až 15 hodin. Docela zajímavý nápad, co myslíte?
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěž vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Miroš Birka, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1987. Modern Talking, Mariah Carey a nebo třeba kapela YouTube, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci. Za moment.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Takhle zní Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Anglický zpěvák, skladatel a rozhlasový moderátor. K tomu skladba, co dobila svět a získala i svoji limitovanou edici. Celkově to je ikona, která nás v osmdesátkách hodně bavila. Vlastně jeho hity se na diskotékách hrají dodnes a single, který si teď připomeneme, není výjimkou. Rok 87, Rick Astley, My Arm Keep Missing You.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Phil Collins, za 2 minuty bude 14 hodin. Hezké odpoledne, přeje Signál Radio. Za moment John Travolta, taky skupina Aha, nebo zpěvačka Cher. To nejlepší z 80. let je v našem playlistu. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 7, křižovatka ulic Vrbenského a Partizánská. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda 3 osobních vozidel. Očekává se zdržení, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Zlínský kraj. V programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se též Zlínského filmového festivalu. Na webu o tom dnes informuje odbor komunikace prezidentské kanceláře. Připomeňme, že Pavel byl na návštěvě kraje poprvé v dubnu 2024. Zavítal tehdy mimo jiné do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí. Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 44,4 miliardy korun, uvedla to dnes ministryně financí Alena Schillerová. Zájem tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se dnes připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta vrchu Petřín se do modrého tónu zahalí přesně ve 21 hodin a 15 minut a v této barvě zůstane svítit po celou dnešní noc. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, jenž zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. A české fotbalisty dnes čeká na mistrovství světa předposlední šestý zápas ve skupině B proti Norsku. Ti mají šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo polojasný, nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na horách se můžeme schladit, tady naměříme maximálně 24. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin a 3 minuty. Dokázali byste si v hlavě připomenout soundtrack k Hvězdným válkám? Jestli ne, za chvilku ho uslyšíte. Nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Jesus Loves You na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Skupina Aha, teď s námi na Signál rádiu. Dnes je tomu 49 let od premiéry Hvězdných válek, kde nechyběla ani dnes už ikonická znělka. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: A vzpomínat dnes začneme kdesi v nebeském nekonečnu. 25. května 1977 se premiérově na velkých plátnech kin objevila vesmírná opera Star Wars režiséra George Lucase. Doprovázená byla ikonickou partiturou skladatele Johna Williamse, která se okamžitě stala ikonickou.

Pokračujeme do letopočtu 1985, kdy britské duo Wham se singlem Everything She Wants zaparkovalo na čele Billboard Hot 100. To z nich udělalo první skupinu od The Bee Gees, která měla tři americká čísla jedna ze stejného alba.

Třetí zastávka nese stejné datum, tedy 25. májový den roku 1985. V něm zahájila pátá studiová deska kapely Dire Straits, nazvaná Brothers in Arms, 14-týdenní cestu po vrcholu žebříčku Spojeného království a odstartovala tím fenomenální úspěch. Jedno z celosvětově nejprodávanějších alb, oceněné mimo jiné soškou Grammy, bylo v té době výjimečné taky tím, že se nahrávalo plně digitálně a vydávalo se na kompaktních discích. Brzy tak šlo o první CD, které překonalo prodej svého vinylového protějšku.

0: Takhle hraje Signál Radio a Soul to Soul. Už zítra budete mít možnost vyčistit si hlavu a vidět Prahu trošku jinak. Konkrétní budu za chvíli, do té doby hrajeme třeba zpěvačka Sandra, Queen nebo Pet Shop Boys, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 6 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Už zítra budete mít možnost vidět Prahu z vodní hladiny. Pozvánku má Honza Navrátil.
1: Hezký den, závody dračích lodí jsou akcí, o které vás pravidelně informujeme a na kterou vás pravidelně zvu. Moje dnešní pozvánka je na dračí lodě, ale nikoliv na závody, ale na takový, dalo by se říci, seznamovací trénink. Nejen, že už zítra budete mít možnost seznámit se s novým sportem, ale ještě poznáte také nové lidi a pozor, zcela určitě si vyčistíte hlavu a v neposlední řadě uvidíte také Prahu tak trošku jinak. Tak pokud chcete vystoupit ze své komfortní zóny, tak se zítra v 18 hodin a 15 minut stavte v loděnici ve Velké Chuchli. Vezměte si sebou tričko, kraťasy a starší tenisky na převlečení, protože oblečení si při tréninku zcela určitě namočíte. Všechno ostatní je připravené v loděnici, kde navíc čeká prima parta lidí od 30 do 60 let. Jezdit se bude zítra až do 20 hodin, tak se u vody určitě zastavte. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.

0: Dvě minuty zbývají do 15. hodiny. Hezké odpoledne přeje Signál Radio. Za moment Roxette, Buggles nebo třeba Depeche Mode. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D7, 18. kilometr. Tady je na konci připojovacího pruhu nehoda osobního vozidla, nákladňáku a autobusu. Lehce zasahují do pravého jízdního pruhu. Očekává se zdržení, tak s tím počítejte a hlavně pozor na cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Nejvyšší ceny paliv zítra o desítky haléřů klesnou. Benzín proti pondělku zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 36 haléřů na 41 korun a 72 haléřů za litr. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat také v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Uvedla to na síti X ministryně financí Alena Schillerová. Němci i Češi dnes na závěr sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba a požehnání na cestu v obou jazycích. Průběh sjezdu hodnotí primátorka Brna Markéta Vaďková z ODS.
2: Ověřila jsem si, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
1: Připomeňme, že sjezd sudetských Němců se na českém území konal vůbec poprvé. Hormuzským průlivem v posledních dnech propluly 3 tankery se zemním plynem a 1 supertanker s iráckou ropou. Dnes o tom s odkazem na data o pohybu lodí informovala agentura Reuters. Tyto lodě v současnosti směřují do Číny, Pákistánu a také Indie.
0: Co se děje v regionu?
1: Plánovaný most na Pražském okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, který na severu metropole překlene Vltavu, už zná svoji podobu. Centrální komise ministerstva dopravy vybírala z celkem 5 návrhů. Plánovaná délka Suchdolského mostu je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů, 3 v každém směru plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka, 12. nasazený, prohrál na tenisovém Roland Garros už v prvním kole s 89. hráčem světového žebříčku se Španělem Pablem Careněm 3-6, 6-7 a 3-6. A komise rozhodčích dala za pravdu sudímu Karlu Roučkovi, který v ligovém utkání mezi fotbalisty Dukly a Ostravy za stavu 0-1 správně nenařídil pokutový kop pro domácí.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Venku je slunečno, teploty se pohybují od 24 do 28 stupňů. V noci na úterý bude obloha jasná a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také s jasnou oblohou bez deště, s větrem, který povane pouze mírný severní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Teploty během zítřka vystoupají na hodnoty od 27 až do 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme teploty kolem 23. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 4 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Jak hodně používáte data ve svém telefonu? Zajímavá statistika je tady, představím vám ji za moment. Teď se o začátek další společné hodiny postará Shaken Stevens. Hezké pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

na Signál rádiu. Sociální sítě, sledování videí, navigace, četovací aplikace. To všechno se stalo součástí našich životů s mobilními telefony. Možná dnes už byste si už asi ani neuvědomili, jak často je používáte. Podle dat jako Češi hodně. Naše spotřeba byla v minulém roce 15 GB na jednu SIM kartu měsíčně. Oproti roku 2024 jde o nárůst asi 20%. Třeba Francie nebo Anglie se v čerpání dat umístila za námi. Přestože u nás nejsou data úplně nejlevnější.

0: pořád velká hitovka Carrie a skupina Europe. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě a žárlivosti, který za jejím vznikem stojí. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který ji v takovém stavu do kamene vytesal? Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu v úterý chvilku popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: Roy Orbison, 3 minutky zbývají do 3/4 na 4 a se mnou ve studiu nachystán kolega Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ano, já jsem jako ten Roy Orbison taky dojel, přímo jsem do studia a přeju vám hezké odpoledne.
0: Dojel si dobře, seš tady celý, připravený. No. Co mě zarazilo?
1: Ano.
0: Dneska je 25. května.
1: Ano.
0: A podle kalendáře, který máme tady ve studiu, je ručníkový den.
1: Ano, ano. To je pravda, to je pravda, mě to zaujalo. Je fakt, že dneska ručník není absolutně potřeba, protože i když se, přátelé, umyjete a otřete, tak jste zase spocený, takže
0: takhle,
1: já myslím, že ručník je úplně zbytečná věc.
0: Právě je potřeba před tím, než si půjdete dát sprchu, protože z tebe leje jak skvěle.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Ale mě právě napadlo v této souvislosti, jak třeba takový ručníkový den oslavit. Koupit si nový ručník, to asi ne.
1: No,
0: to by těm starým bylo líto.
1: To je pravda, neopouští staré známé pro nové, to je fakt.
0: No.
1: No, a tak můžeš mít 2 ručníky. Tomu jednomu nebylo líto to.
0: Že takhle.
1: Jo.
0: Takže ten jeden vyprat třeba v nějaké pěkné a vyváží.
1: Ano, přesně tak.
0: A k tomu si koupit.
1: Tak, ale proč ne?
0: Další nápady, jak oslavit ručníkový den, přidá Lukáš po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Tady na Signál Rádiu.

0: Necelé 3 minuty před 16. setru signál 2, Daryl Hall a John Oates. Tím pádem si dáme nejnovější zprávy, které připravil Honza Navrátil, a v příští hodině Král popu, Mature nebo Erasure. Zkrátka to nejlepší, co přinesly osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všem nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze ve Vršovické ulici. Potkali se zde osobní auto s motocyklem. Se zdržením počítejte v hlavním městě i v Bubeneckém tunelu, kde je porouchané vozidlo a kvůli němu neprůjezdný pravý pruh. A ještě se zastavíme na D7, 8. kilometr ve směru Chomutov, čili na výjezdu z metropole. Je pro defekt opět odstavené osobní vozidlo, takže počítejte s komplikacemi. Klidnou cestu.
1: Rozhovor, signál rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál rádia. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, i se 16. hodinou přichází čas na další zprávy. Lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ukazuje podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má také symbolický význam. Koudelka k tomu na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně řekl.
2: Takovému to odhalení a následně trestně právnímu řešení se odhodlá několik málo zemí ve světě. Spojené státy, Velká Británie, Francie a hrska další. A v tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. Česká republika teď ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové. A to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí.
1: Připomeňme, že čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla ke snížení úrokových sazeb. Podle něj není důvod, aby Česko mělo vyšší úrokové sazby než celá eurozóna. Do Evropy se dostal velmi teplý vzduch z Afriky a ještě nějakou dobu tady zůstane. V západní a střední Evropě teploty o víkendu stoupaly nad tropických 30 stupňů. Pro konec května jsou to extrémní teploty. Ve Francii nebo v Anglii bylo o víkendu až o 15 stupňů více, než je běžné. Ve Francii v neděli překonalo přes 100 stanic svůj měsíční rekord. V Londýně včera naměřili 32,3 stupně Celsia.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské letiště Václava Havla se dočká další nové letecké linky. Od 10. října bude z hlavního města létat nový spoj do Hanoje. Nízkonákladová společnost Vietjet Air bude létat vždy v úterý a v sobotu. Linka bude zpočátku v provozu s mezipřistáním v kazašském městě Almaty a cestující budou mít možnost zakoupit letenky také na úsek Praha-Almaty a zpět.
0: Sport.
1: Se 7 obránci a 13 útočníky nastoupí za 20 minut hokejová reprezentace, tentokrát proti Norsku. Podle Jiřího Kalouse, asistenta trenéra Radima Rulíka, by měl být mimo zápasovou sestavu bek Tomáš Cibulka, který zatím odehrál všechna utkání na mistrovství světa.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy doplňujeme informacemi o počasí. Venku je slunečno, teploty měříme kolem 28 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu, bez deště a s větrem, který zafouká jen mírný severní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Teploty během zítřka vystoupají na hodnoty od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Odpoledne se signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A to vám ze studia přeje 4 minuty po 16. Už je Lukáš Bláha. Společně se jen těžko můžeme zanedlouho podívat jinam než do Švýcarska, kde náš národní tým čeká souboj proti Norsku. Budeme ho pro vás sledovat, ať máte pohodový poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál, to bude Ugly Kid Joe a my míříme do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Netrpělivě vyhlížíme šestý zápas českého výběru Radima Rulíka na turnaji. Už za 4 minuty by mělo padnout první buly. Mimochodem, víte, kdy jsme naposledy s tímto severským soupeřem během šampionátu prohráli? Bylo to v roce 2010 a moc nám to nakonec nevadilo, protože jsme získali titul. Tentokrát by se ovšem výhra náramně hodila. Nároďák se v jejím případě nemusí kvůli čtvrtfinále stěhovat z naší friburské skupiny a jste v Curychu by navíc na playoff přicestovali tabulkově lehčí soupeři jako Rakousko či Lotyšsko, ačkoliv stále je možné, že čtvrté místo tam obsadí Spojené státy. Zpátky k našemu utkání. Za Nory poprvé nastoupí jeden z jejich největších talentů současnosti, Mikael Brancek-Nygaard, který přijel jako posila z NHL, kde patří Detroitu. Snažit se mu zabránit vstřelit gól bude tentokrát brankář Dominik Pavlát. Moc držíme palce, vám všem příjemné odpoledne.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: I krátce před půl pátou je s vámi Signál Rádio. Úvod utkání proti Norsku se nám nepovedl, když od konce třetí minuty prohráváme 1-0. Pojďme tedy raději za něčím veselějším.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Tím je tato soutěžní hra, kterou jsme ode dneška opět rozjeli. Vy tak za jednu správnou odpověď můžete získat dárkový balíček obsahující předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus Premium, kde najdete své oblíbené pořady hezky pěkně bez reklam, včetně nejnovějšího detektivního seriálu Inspekce, kde září Vojta Dyk a s ním i Kristýna Ryška. No a to všechno je u nás v ranním vysílání. Detaily najdete na signalradio.cz a já vám pochopitelně moc držím palce, vychytejte si tuhle hru.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: takhle nějak veselý, jako na signálu od Inner Circle, je nálada po konci první třetiny zápasu Česko-Norsko gólem ze 16. minuty, totiž Jaroslav Chmelař, který vstřelil první branku na velkém světovém šampionátu, je skóre 1-2. Věřme, že bude lépe ve dvou dalších třetinách, že to otočíme. Za dvě minuty tu jistě bude 17. hodina, s ní Honza Navrátil, který připravil nejnovější zprávy, no a po nich se opět můžete těšit na 80. od Tight Fit, Gibson Brothers anebo Black.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Teď ovšem míříme na tuzemské silnice, kde máme nehodu v Purkyňově ulici v Brně, v Králově pole, Brno Královo pole, Purkyňova ulice, a ještě D2, 38. kilometr ve směru Brno, tak tam je porouchané vozidlo. V těchto místech raději na úzplynu, jinak je situace na silnicích klidná. Zřejmě čeští řidiči usedli za své televizory k hokeji. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, 17. hodina je tady a připravené jsou na Signálu další zprávy. Kvůli přesunu agend vzniknou na úřadu vlády dvě kanceláře pro lidská práva a menšiny a pro duševní zdraví a závislosti. Spadat budou pod premiéra, řekl to Andrej Babiš. Agenda rovnosti žen a mužů se přesune na ministerstvo spravedlnosti. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce se přemístí z úřadu vlády celkem 12 zaměstnanců. Se začátkem prázdnin spustí Český hydrometeorologický ústav nový výstražný systém. Oproti současnému systému, který je založený na převážně klimatologicky stanovených kritériích, bude ten nový zaměřený na dopady nebezpečných meteorologických jevů. Výstrahy, které budou informovat o konkrétních škodách, které může počasí způsobit, budou pro uživatele srozumitelnější a praktičtější a měly by umožnit krizovému řízení efektivněji rozhodnout o preventivních opatřeních. Rusko tvrdí, že v odvetě zahajuje údery na vojensko-průmyslové objekty a místa rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo proto cizí diplomaty, aby město opustili. Tvrzení nelze bezprostředně a nezávisle ověřit.
0: Co se děje v regionu?
1: S ohledem na vývoj počasí už společnost Pražská teplárenská přerušila dodávky tepla. Sezóna dodávek tepla pro 250 000 pražských domácností měla původně skončit 31. května. Meteorologové ale nepředpokládají, že by mělo dojít k razantnímu ochlazení a noční teploty by neměly klesnout pod 10 stupňů Celsia. Na řadu tak přichází pravidelná údržba zařízení.
0: Sport.
1: Závodník Filip Salač hodlá na červnové velké ceně České republiky silničních motocyklů v Brně v kategorii Moto 2 bojovat o přední umístění. V poslední době cítí nárůst formy a věří, že výsledky ve dvou zbývajících startech před domácím závodem ještě vylepší. V průběžném pořadí po 6 z 22 závodů je ve své kategorii mistrovství světa 13. 24letý jezdec k tomu řekl.
2: Posledníma závody jsme šli hodně nahoru a myslím si, že to ještě nebyl ani ten výsledek, který jsme si zasloužili a na který jsme měli. Takže určitě je to super, že teďka pár závodů před velkou cenou České republiky se mi začíná dařit a já doufám, že ještě teďka v těch následujících dvou se mi pojede výsledek takovej, abych pozval ty český fanoušky do toho Brna ještě lépe.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je stále slunečno a teploty měříme vysoko, kolem 27 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřejší den bude také jasný, deštníky můžeme nechat doma a vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 27 do vysokých 32 stupňů Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Na Signálu pokračujeme na vlně 80.
0: Signál Rádio.
3: 17 hodin na vrch 4 minuty, parádní pondělní odpoledne vám dal přeje Lukáš Bláha a brzy nasedneme na elektrokola, abychom prověřili, zda jsou a zůstávají dál doménou spíše dospělých, anebo už se pořizují i dětem. Nenechte si to ujít, stejně jako další muziku, tohle je vzpomínka na Blacka. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál a teď šlápneme do pedálů, protože elektrokola se stávají čím dál oblíbenější a už si je nekupují převážně jen lidé nad 50 let, ale přibývá i mladších zákazníků. V posledních letech roste počet rodin, které pořizují elektrokola též svým dětem. Víc prozradí jeden z prodejců Daniel Balek.
1: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak je za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát a my když to vnímáme, tak nemáme úplně ultra třeba nějaké ocelové kola jako ultralevné. Mnozí ti rodiče třeba si koupí sobě kolo levnější paradoxně než tomu jejich děti.
0: I podle dalších prodejců je mezi zákazníky největší zájem o elektrokola v cenovém rozpětí od 40 do 80 tisíc korun a začali si je kupovat i lidé, kteří by si kolo jinak nepořídili. Elektrokol se prý v současnosti prodává dokonce více než těch klasických. Pokrok zkrátka nezastavíme.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, kamín klarin. Tak

0: prachy. Jsi.
1: Jen pár vteřin před půl šestou jste se Signál rádiem Rišo Miller. Štěstí je krásná věc a možná i to potřebné štěstí zatím chybí českým hokejistům k vyrovnání zápasu proti Norsku. V polovině utkání je stav zatím stále 1-2. Zdravíme též posluchače Jirku, který nahlal fotku do mobilní aplikace se vzkazem, že fandí o 106 a navíc podle fotky ve stylovém modrém dresu. To si říkám, že je možná škoda, že ho naši neoblékají taky na světovém šampionátu, protože myslím, že se mimořádně povedl a že by se to hlavně dost dobře rozlišovalo ty barvy s ostatními soupeři, ne tedy s Finskem. To snad nebude náš soupeř večer v finále, ještě se to všechno ukáže, co se uslyší, tak to jsou osmdesátky, za chvíli Prince anebo Bad Boys Blue. Pohodové odpoledne.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte ten správný odpolední signál, protože po Princovi si zahrajeme zase jednu extra pecku z Magneťáku.
1: Magneťák, signál rádia.
0: A v životě to žel často bývá tak, že až když o něco přijdeme, opravdu doceníme, jak moc to pro nás znamenalo. Konkrétně třeba najednou zjistíme, že postel, kterou jsme s někým sdíleli, je bez toho druhého či druhé nějaká veliká. A takové je téma následujícího songu. Zabodovali s ním v roce 1988 Blue System, tedy bokovka Dietra Boulena, poté, co se rozpadly Modé Talking. My bed is too big.
1: Magneťák, signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dávali jsme si Shakespeare's Sister, díky, že i krátce před 18. zůstáváte se signálem a vězte, že před závěrečnou třetinou český nároďák prohrává na hokejové mistrovství světa s Norskem 1-2. Další novinky nese do zpráv v celou Honza Navrátil a v příští hodině Air Supply, Limal či Laidback, čili opět ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale nejprve se vrháme na silnice, na D1 je nehoda na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Potom v Praze Poděbradská, zde je neprůjezdný střední jízdní pruh po havárii dvou osobních vozidel. A ještě máme hlášenou bouračku z Teplic na Nádražním náměstí. Taky v těchto místech raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký pondělní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců poslanecké sněmovně. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí. Ochrana, díky které jsou ukrajinští uprchlíci legálně v Česku, má například zaniknout v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na českém území. K prodeji pardubické společnosti Explosia premiér Andrej Babiš řekl, že zájem o nákup by měly tři české firmy. Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah. Dalším tématem vlády pak byla také regulace cen pohonných hmot. Ta bude podle ministryně financí Aleny Schillerové pokračovat i v červnu. Česká policie zadržela včera večer na dálnici D6 duchovního ruské pravoslavné církve Ilariona. Ve vozidle byly tři sáčky s neznámou bílou látkou, šlo o jednotky gramů. Kreml podle mluvčího Dmitrie Peskova nemá o zadržení duchovního ruské pravoslavné církve žádné informace. Kolem 1,5 milionu lidí dnes v Mecce zahájilo tradiční obřady spojené s velkou poutí, která je jedním z pěti pilířů islámu. Ani zvýšené ceny letenek a narušená doprava v důsledku regionálního konfliktu neodradili muslimy ze všech koutů světa od cesty do nejposvátnějšího města islámu.
0: Co se děje v regionu?
1: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců.
0: Sport.
1: Pavel Šuster zůstává trenérem fotbalistů Dukly Praha i po sestupu do druhé ligy, potvrdil to majitel klubu Matěj Turek, který uplynulou sezónu označil za jednoznačný neúspěch. A slovenský tým zakázal na mistrovství světa v ledním hokeji přítomnost televizních kamer v kabině. Důvodem je incident, kdy se do vysílání dostalo video z projevu trenéra Vladimíra Orsága. Ten v něm obvinil český tým z filmování.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je příjemně slunečno, teploty měříme kolem 26 stupňů Celsia. V noci na úterý bude obloha jasná, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřejší den bude také s jasnou oblohou, bez deště a s větrem, který zafouká mírně od severu. Teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 27 do 32 stupňů Celsia. Pokud zítra vyrážíte nahory, tam čekejte teplotu kolem příjemných 23 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu v pondělí s datem 25. května. Hezký zbytek dne s naší muzikou přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky, 4 minuty po 18. hodině už jedeme pondělním podvečerem s datem 25. května. Kulaté třicetiny, tak dnes slaví náš patrně nejlepší hokejista současnosti David Pasta Pastrňák. Snad mu tedy jeho kamarádi z národního týmu dopřejí dárek v podobě obratu. Střetnutí proti Norsku, sledujeme ho pro vás dál a brzy se dozvíte i další zajímavosti vztahující se k dnešnímu datu. Nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nekonečný Limál za námi, dáváte si pondělní podvečerní signál a to je dobře, protože se teď dozvíte, jak se psala historie dnešního data.
1: Máte naladěné Signál Rádio. 25. května roku 1977 měl premiéru první díl filmové ságy Star Wars, ale nejenom Hvězdné války stojí za připomínku.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1996 oštěpař Jan Železný vytvořil nový světový rekord v hodu oštěpem. Hodil fantastických 98,48 metrů. V roce 1952 byl zahájen provoz sedačkové lanovky na Komáří výšku na Teplicku. Jedná se o nejdelší lanovku v České republice s délkou 2348 metrů. V roce 1927 se uskutečnil první solo let přes Atlantik. Pan Charles Lindbergh urazil vzdálenost 3000 mil za 33,5 hodiny. Za svůj výkon tehdy dostal 25 000 dolarů. Už v roce 1785 byl popsán princip dvouohnízkové čočky. Díky tomu není třeba nosit dvoje brýle, ale pouze jedny, se kterými uvidíte jak na blízko, tak i na dálku. A v tento den se v roce 1498 v Praze konala poprava několika žen, které dávaly lidem, co by jet, otrávené topinky.

0: co 3 minuty před 6:30, pardon, 7:00 už dokonce, je signál rádio a našim hokejistům se nedaří zvrátit nepříznivý osud střetnutí s Norskem a už to skutečně vypadá velmi špatně, jelikož 5 minut před koncem zápasu prohrávají s Norskem. Řekněme si velmi nečekaně 1-4, ale Norové Severané hrají na tomto šampionátu opravdu dobře. Pojďme tedy raději do zítřku, do dopoledne, kdy na vás čeká další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým v našem éteru a hodně se můžete skladit, jelikož se podíváme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě, právě tam totiž stojí dosti děsivá socha slečny Brigity. Tak si ho určitě vychytejte, tedy tohleto historické okénko Miluju Prahu zítra jako vždycky premiéra po 12. hodině a za pár chvil další 80. Rick Astley a nebo Stranglers. Dobrý podvečer.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dáváte si signál, na kterém zněla ABBA SOS a to volá i český národní tým.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.
0: Po 16 letech jsme před malou chvílí žel utrpěli na šampionátu porážku s Norskem a to navíc zavánějící debaklem 1-4. Saveřané si díky dalšímu senzačnímu výsledku po té, co obrali o body Kanadu a porazili Švédsko, zajistili postup do čtvrtfinále, do nějž mohou jít z druhého místa skupiny B. To už naopak nemají jisté naši hokejisté, kteří v důležitém duelu herně propadli, když vyprodukovali jen 18 střel oproti 27 norským. No tak věřme, že je to ona potřebná facka. Já už jsem tady o tom dneska jednou i mluvil, že jsme s Norskem právě, když jsme naposledy prohráli v roce 2010, tak to pak skončilo titulem světových šampionů. Tak kéž by to bylo stejné. No a ještě pro doplnění USA Maďarsko, zápas ten druhý dnešní odpolední 6-3 těsně před koncem, takže Spojené státy stále drží naději se vyhnout fiasku a to tomu, že by nepostoupili ze základní skupiny do čtvrtfinále.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Je přesně 19 hodin, i dál vám budeme hrát velké 80kové hity. Těšte se za pár chvil na Eurythmix, Queen nebo Depešáky a taky se vydáme do Švýcarska, ale nebojte, raději už ne na hokejový šampionát pro dnešek. Povíme si víc o jedné novince, kterou disponují tamní kina. Já jsem Lukáš Bláha a venčuju vám pěkný pondělní podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte pondělní podvečerní signál, tak tohle byla skutečně provokace od našeho hudebního dramaturga, který netušil, že tenhle song se zrovna tedy teď právě po prohře s Norskem 1-4 na hokejovém šampionátu úplně hodit nebude, ale všechno může dopadnout jinak a za pár dnů, tedy v neděli, poslední květnový den, tenhle song klidně můžeme slyšet, protože já myslím, že se z toho poučíme, z té porážky s Norskem. No, nepříjemné je, i když příroda zavolá v nevhodnou dobu, je to vždycky trochu problém, třeba pokud sedíte v kině. Ovšem některá kina ve Švýcarsku jsou do okolností, už ovšem myslí na to, abyste nepřišli ani o kousek vašeho oblíbeného filmu a mají obrazovky přímo na toaletách v kabinkách. Ty malé displeje jsou zabudované dole u země, abyste je právě přímo z trůnu hezky viděli. Většinou tam prý běží reklamy, ale někde prý i samotný film. Tak hlavně si tohle, přátelé, nepořizujte domů, jelikož to by se tam strávili ještě mnohem více času, než s oným prokletým mobilním telefonem a vaše zadní část těla by vám za to určitě později moc nepoděkovala. Teď s velkým díky, že nás ladíte, 80ky, Judith Mix, dobrý podvečer. Miracle.

0: Mimochodem velká oblíbenkyně hokejisty Jardy Jágra i Sandra vás přišla v pondělním podvečeru z Éteru Signál Rádia pozdravit. 4 minuty chybí do 7:30 a zanedlouho, tak jako obvykle, někdo z vás dostane šanci ovlivnit náš playlist. Pokud si chcete spravit náladu třeba po výkonu českých hokejistů, pak po výzvě vytáčejte číslo 910-260-910. Než se tak stane, 80-kový Starship nebo Len Richie, ať máte skvělý poslech.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Senzační pondělní podvečer vám všem ze signálu Starship, no ale my určitě tak, jak zpívali na Tango na Stepas, zastavovat nebudeme, protože jdeme se podívat, kdo je na lince 910 260 910.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ano, tahle pravidelná rubrika nebude chybět ani dnes v našem vysílání a já už moc zdravím Jirku. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Jirko, já tě moc zdravím ze signálu rádia.
0: Děkuju. Nemůžu se tě nezeptat, jak teď zkousáváš pro hru s Norskem?
2: No, já to beru úplně v pohodě. Za prvý Norsko nám pojmalo do čtvrtfinále a za druhý hluky, co jsme dneska koukali, Norsko třeba zaslouženě.
0: Přesně.
2: První dvě hnedka prostě využili to, jako člověk se na ně zlobit nemůže. Naši tam dneska stáli jak tvrdý i nechali se sebou dělat, co chtěli. Já si myslím, že i Robert Záruba, jak vlastně jako říkal, to, co říkal, že to běžně neříká, no ale prostě stalo se to, co se stalo, nedá se nic dělat, no, tak, jedeme dál.
0: Přesně tak. Mimochodem, co jsem chtěl zmínit, je to, že my stále držíme prvenství v návštěvnosti na mistrovství světa v českém prostředí, to bylo mistrovství světa před 2 lety. Ovšem trošku nám budou šlapat možná na paty Němci, jelikož příští rok chtějí opět, tak jako v roce 2010, kdy jsme mimochodem šampionát vyhráli, pořádat první utkání domácí na fotbalovém stadionu před 80 tisíci diváky. Tak to jsem zvědav, jestli to vyjde a jak to všechno bude potom vypadat. No ale pojďme k tomu důležitému a to je to, co ty chceš nechat zahrát a komu to pošleme.
2: Je, Luky, já bych tě hodně rád poprosil CC Catch, Heaven to Hell a jak říkám, prostě bude to našim hokejistům, ale i dneska teda i norským, protože to by bylo nefér. No a samozřejmě všem nám fanouškům, vám do Signál rádiu a ještě jednou hrozně moc děkuju za sobotní 80s party, to byla jedna pecka za druhou, koupejkání, jsme si to doopravdy bezaužili, takže no, vám patří moc velký dík.
0: Tak to je nádhera. Jirko, tak se měj krásně a budu se těšit zase brzo v éteru, díky, že jsi se ozval.
2: Já taky moc děkuju, rád jsem tě slyšel a se raží, ahoj.
0: Ahoj, tobě tež.
1: Signály pro radost, každý všední den na Signál rádiu.

0: Think I better dance now.
1: Signál Rádio.
2: Za minutu hodinu ukáží 20. hodinu a muzika to dokáže vzbuzovat vysoké emoce. Za chvíli o tom bude zpívat ve svém velkém 80-kovém hitu Chris de Burgh. A jako obvykle ve všední den si i dnes po 20. uděláme výlet do hudební historie pro dnešní datum, které je zajímavé i tím, že premiéru měly výrazné snímky svého žánru, ať už to byl Půlnoční kovboj nebo Vetřelec a pak taky Star Wars. Ale na to si ještě chvíli počkejte, kdy to přesně bylo. Dobrý večer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásný pondělní večer z vysílání signálu Jezu Only za námi a pouze pro vás, pro ty správné posluchače, je tu slíbené okénko do hudební historie, historie muziky pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: A vzpomínat dnes začneme kdesi v nebeském nekonečnu. 25. května 1977 se premiérově na velkých plátnech kin objevila vesmírná opera Star Wars režiséra George Lucase. Doprovázená byla ikonickou partiturou skladatele Johna Williamse, která se okamžitě stala ikonickou.

Pokračujeme do letopočtu 1985, kdy britské duo Wham se singlem Everything She Wants zaparkovalo na čele Billboard Hot 100. To z nich udělalo první skupinu od The Bee Gees, která měla tři americká čísla jedna ze stejného alba.

Třetí zastávka nese stejné datum, tedy 25. májový den roku 1985. V něm zahájila pátá studiová deska kapely Dire Straits, nazvaná Brothers in Arms, 14-týdenní cestu po vrcholu žebříčku Spojeného království a odstartovala tím fenomenální úspěch. Jedno z celosvětově nejprodávanějších alb, oceněné mimo jiné soškou Grammy, bylo v té době výjimečné taky tím, že se nahrávalo plně digitálně a vydávalo se na kompaktních discích. Brzy tak šlo o první CD, které překonalo prodej svého vinylového protějšku. Tady.

0: přijímačích vám zní signál rádio. Syn Johna, Julian Lennon, jeho Too Late for Goodbyes. To já vám pro dnešek taky brzo udělám, protože na hodinách je teď za 8:55, ale ještě pro vás mám důležité informace. Podobně jako včera, i dnes padaly teplotní rekordy na několika meteorologických stanicích, ale bylo to méně. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly na 30 stupňů. A i v dalších dnech nás podle meteorologů zasáhne vedro a kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí riziko požárů. Zítra pro téměř celé naše území na jižní Moravě, pak ve středu. Tak s tím počítejte, buďte na sebe opatrní, pořádně doplňujte tekutiny a já vám doplním zase 80 do playlistu. Za chvilku Paul Young a taky Madonna. Dobrý večer.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: večerního signálu vám vyhrával a zpíval Paul Young, Come Back and Stay, přesný čas 20.36, čili správná chvíle, abych se s vámi pro dnešek rozloučil. Bylo mi ctí a vy určitě zítra nezapomeňte zase ladit naše vysílání. No, že byste ho teď měli přestat, to určitě. V tom pokračujte, protože zase budeme hrát osmdesátky. Ale zítra ráno od 6 vás bude probouzet Jirka Svoboda a po 8 se opět bude hrát soutěžní hra Ano nebo ne, ve které je tentokrát vám k dispozici dárkový balíček obsahující streamovací službu Prima plus Premium a navíc ještě náš hrneček, ale ten opravdu stojí za to. Tak si to vychytejte, no a já se na vás budu těšit o víkendu ráno. Tak do té doby se mějte dobře a brzy ahoj.
1: Rozhovor Signál Rádia. Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Vraťte se s námi do 80.
3: Byla to doba, kdy svět přářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
2: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
3: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne? To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.